Picassi. Někdo za rok? I wanna rock! Rock Radio. Čistý rock. It rocks.